0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

drahá říká: Miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se. Kočky jsou zcela zdarma, jen očkovat.

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se popártí.

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dům. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou, donese zakouslou myš, poznáš až ráno, kdy

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

výročí pro dnešní den. Dnes je 8. září. Tento den roku 1157 se narodil anglický král Richard I., přezdívaný Richard Lví srdce. V roce 1841 přišel na svět jeden z nejznámějších Čechů světa, hudební skladatel Antonín Dvořák. Zemřel roku 1904. Ročník 1925 je herec Peter Sellers, známý hlavně jako komisař Clouseau. Roku 1960 spatřil světlo světa David Steele s Funny and Cannibals. Tento den v roce 1900 zahynulo v americkém Texasu při hurikánu 6 000 lidí. 8. září 1920 začala fungovat letecká pošta. První trasa vedla z New Yorku do San Francisca. Narozeniny od roku 1979 tento den...

0: Rus Fučík. Ve stejný den na svět přišel herec Václav Postránecký.
1: Kluci, houpej a neplinkej se. Nevidíš, že tady oba pracujeme?
0: O dva roky mladší je baskytarista skupiny ELO Kelly Grokat. Roku 1504 byla ve Florencii odhalena proslulá Michelangelova socha Davida. Tento den roku 1921 byla v Atlantic City první americkou mis dekorována Margaret Corme.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
3: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Celá republika vstává, 6 hodin, 1,5 minuty.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
0: Relax Radio. Relax Radio. Počasí, časí.
1: Úterý 8. září bude jasný den až polejasný, předpokládané množství srážek 0 mm a horko až 32 stupňů Celsia. A zítra naopak velký teplotní propad, takže užijeme si dnešní velký závan léta, možná až moc. No a Jelen, ten zpívá o tom, jako kdybych nám promlouvala naše postýlka zůstat.

0: 6 hodin 10 minut, přeju dobré ráno a spíš bych skočil zpátky ještě do toho pelíšku, tak jak to trošku vypadá z písničky, kterou mám teď pro vás připravenou, Jelena, ještě jednu noc. Na cesty přejeme šťastnou cestu, dobře dojeďte a včas tam, kam potřebujete. Linka řidičů, na které můžete upozornit další řidiče na nějaký problém, je 606 736 736.
1: Relax. Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
3: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem Dura Decor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
2: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
3: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
2: Přece Hermann.
3: Hermann. Jistota na celý život.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
7: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
8: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
7: Jedu ale jen na čerpačku.
8: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
9: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop.

0: 6 hodin 31 minut.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Kladno má za sebou horkou noc, čeká nás ale horký letní den. Dnes bude jasno až polojasno a 32 stupňů Celsia. No a teď už

0: horkou rušnou noc, doslova a do písmene, protože v Kladně byl obrovský požár. Plameny zachvátily dnes v noci prodejnu řetězce Lidl v Kladenské Americké ulici. Požár byl nahlášen zhruba 5 minut po půlnoci a když jsem ráno v 5 hodin přijížděl do rádia, tak jsem potkával hasičská auta, říkal jsem si, co se děje. Byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Prvotní odhad vzniklé škody podle mluvčího hasičů Tomáše Bakaláře 120 milionů korun. Takže opatrně projíždějte Americkou ulicí, pokud to jde, pokud můžete, napište, jestli je to průjezdný, na linku řidičů 606 736 736.
1: Relax Radio. Kladno. 92,3 FM. 92,3 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: 6 hodin 40 minut před malou chviličkou se stala dopravní nehoda na D4 16 km před Prahou za Mníškem pod Brdy ve směru na Prahu na D4. Počítejte se zdržením, protože došlo ke střetu osobního auta se zvěří. Na D1 se dnes stala dopravní nehoda před 5 hodinou raní u Průhonic ve směru do centra Prahy. Se srazily dva nákladňáky, tahle ta nehoda se bude šetřit zhruba do 7:30.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
4: Slyším, Tatart nákupy?
3: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
4: To je mazec.
3: Tatart, opravdový elektrospecialista.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Herman. Jistota na celý život.
7: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.

0: Ne všechny sny mohou být dobré a může za to spousta vlivů. Špatné sny o špatných snech zpívá Terry Swims už za chvilku. Pro mě probuzení do neuvěřitelného snu, ani jsem si říkal, to není možný, bylo, když jsem viděl záběry z toho dnešního požáru, který byl v noci v Kladně, který trval až do rána. Plameny zachvátily v noci na úterý prodejnu řetězce Lidl v Kladenské ulici v Americké. Takže jsem dal i výzvu, jak to vypadá v Americké ulici, jestli je teďka průjezdná. Po tom požáru píšete, že je to průjezdný, Americká je průjezdná, jenom se tvoří maličko kolona. Jeďte opatrně.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Jezděte opatrně, doražte do práce anebo i do školy včas. Upozornění máme teď pro D1, kde se řeší dopravní nehoda, ke které došlo před 5 hodinou. Na příjezdu do Prahy u Průhonic se srazily 2 nákladní auta.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: 7 hodin 1 minuta.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Úterý 8. září bude jasný až polojasný den s teplotou 32 stupňů Celsia. Za chvilku startujeme ranní soutěž o poukaz v hodnotě 1000 korun a taky uslyšíte kromě Marka Ztraceného Pink

Každé všední ráno se v České republice do škol školek provouzí zhruba 2 miliony žáků, dětí, studentů. A k tomu ještě nesmíme zapomenout 180 až 200 tisíc učitelů na plný úvazek. Takže hlavně, ať nikdo nezaspí. 7 hodin, 8 minut, 8. září máme právě dnes, právě teď.

0: české hranolky, které si můžete sníst, získat, podarovat někoho na lounském food festivalu. Ten bude v sobotu 19. září v Lounech na Mírovém náměstí po celý den. Spousta dobrot i doprovodný program. No a já mám soutěžní otázku, která souvisí s Louny. Ptám se na Noc na Karlštejně. Noc na Karlštejně je divadelní hra z roku 1884. Poprvé byla Noc na Karlštejně hraná v Národním divadle 28. května 1884, ale také bývala pravidelně hrána na letní scéně pod širým nebem přímo na nádvoří hradu Karlštejna. No a je to z roku 1884, takže pojďme do minulosti. Kdo je autorem této divadelní hry? Napovím, že ten autor se narodil v Lounech 17. února 1853 v Rakouském císařství. Odpovědi pište do 8 hodiny na číslo 606-736-736.
1: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.

0: 7 hodin 28 minut.
1: Relax Radio.
0: Dnes nás čeká krásný letní den, i když pracovní. Dnes bude jasno až polejasno, odpoledne 32 stupňů Celsia. Tak pojďte do toho s náma, s Relaxem. Adam Mišík už za chvilku na vlnách Rádia Relax, ale ještě předtím se vydáme do minulosti 8. září, připravujeme kalendárium.

Den. Dnes je 8. září. Tento den roku 1157 se narodil anglický král Richard I., přezdívaný Richard Lví srdce. V roce 1841 přišel na svět jeden z nejznámějších Čechů světa, hudební skladatel Antonín Dvořák. Zemřel roku 1904. Ročník 1925 je herec Peter Sellers, známý hlavně jako komisař Kluzo. Roku 1960 spatřil světlo světa David Steele s Funny and Cannibals. Tento den v roce 1900 zahynulo v americkém Texasu při hurikánu 6 000 lidí. 8. září 1920 začala fungovat letecká pošta. První trasa vedla z New Yorku do San Francisca. Narozeniny od roku 1979 tento den slaví tak

0: Fučík. Ve stejný den na svět přišel herec Václav Postránecký.
1: Kluci, houpej a neplinkej se. Nevidíš, že tady oba pracujeme?
0: O dva roky mladší je baskytarista skupiny ELO, Kelly Grokat. Roku 1504 byla ve Florencii odhalena proslulá Michelangelova socha Davida. Tento den roku 1921 byla v Atlantic City první americkou mis dekorována Margaret.

s náma a pojď s námi soutěžit. Máš svůj cíl, zpívá Adam Mišík. Cíl je poukázka v hodnotě 1000 korun na něco dobrého, konkrétně na belgické hranolky na lounském food festivalu 19. září Mírové náměstí v Lounech. A do Loun letí i soutěžní otázka. Noc na Karlštejně je propojená s Louny. Noc na Karlštejně je divadelní hra z roku 1884. Tahle ta divadelní hra se hrála v Národním divadle, ale taky na Karlštejně. A přímo na nádvoří hradu Karlštejna vystupovali i herci z Pražského národního divadla. A já se ptám, kdo je autorem této divadelní hry? Kdo ji v roce 1884 napsal a dopsal? Noc na Karlštejně. Lounský rodák, pište SMSky, WhatsApp zprávy do

Fresh Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8

0: Nevím, proč jsem si vzpomněl na heslo buď připraven a pak k tomu je ještě nějaká odpověď, to je z minulosti. Nemůže být člověk pořád připraven. A právě proto máme dotaz Škola hrou na Facebooku Rádia Relax. Kdyby vám dnes dali napsat maturitu anebo závěrečnou zkoušku, z jakého předmětu byste určitě vyletěli? Koukněte na Facebook Relax Radio.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
1: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
3: It was just like magic when your hips came crashing. There were fires burning and my hands learning to paint with passion. It was planets meeting. It was synced up breathing.

0: 8 hodin 8. září je přesně teď.
1: Kladno přišlo o Lidl v Americké ulici a Louny mají novou interní ambulanci. Dobré ráno přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Kladně je v noci schořila prodejna Lidl v Americké ulici. Plameny se objevily krátce po půlnoci. Vyhlášen byl třetí stupeň poplachu ze 4 možných. Z nedaleké ubytovny se muselo evakuovat 53 lidí. Hasiči dostali požár pod kontrolu kolem 2:30. V 5 ráno snížili poplachový stupeň na 2. Dohašování probíhá i teď. Dopravu na místě řídí městská policie. Louny mají novou interní ambulanci. Je v poliklinice.
3: Léčí tu onemocnění srdce, zažívání ledvin nebo třeba cukrovku. Vedlejší pracoviště, takzvaná denzitometrie, se navíc specializuje i na problémy s kostmi. Provozní doba je od pondělí do pátku. Pro lounské obyvatele jde o výrazné zlepšení. Dosud museli s těmito problémy jezdit do Chomutova.
1: Říká mluvčí města Pavla Kutlu. V Lánech proběhne veřejné zasedání zastupitelstva. Řešit se bude změna územního plánu, klíčového dokumentu pro další rozvoj obce. Zájemci mohou přijít v pondělí 14. září do Bechnerova statku. Začne se v 18 hodin. Filip Turek během jednoho večera třikrát mluvil jinak. Nejdříve řekl, že na Šumavě uniká jedovatý plyn Iperit. Pak své tvrzení změnil na jiný plyn Fosgen. Nakonec upřesnil, že nejde o Fosgen, ale o látky, které se z něj mohou v případě požáru proměnit. Vše má dnes vyjasnit ministr životního prostředí Červený. Provoz nákladních lodí v Hormuzském průlivu je nejnižší od května. Denně propluje jen zhruba 10 lodí. Běžně to přitom bývá kolem stovky.
2: Sport.
1: U fotbalistů Zlína skončil trenér Červenka. Šéfci v aktuálním ročníku nejvyšší soutěže nezískali ani bod. Všech 7 zápasů prohráli. Tým převzal manažer Pavel Hoftych.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Dnes naměříme až 32 stupňů, bude to při jasné až polojasné obloze. Pokud míříte na hory, čeká vás tam 20, na Šumavě 24 stupňů Celsia. Zítra se zatáhne, odpoledne se přidá déšť nebo přeháňky. Maxima klesnou na 21 až 24 stupňů.
0: Takže podle počasí dnes máme letní slavnost.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Krátce před 8 hodinou raní se stalo několik dopravních nehod. Jedna u Velké Dobré hned na kraji. Nájezd na D6 směrem na Prahu. Dopravní nehoda osobního auta a dodávky. V Praze dejte pozor určitě u jižní spojky. V ulici Modřanská, souběžná ulice s jižní spojkou před Barandovským mostem. Tady jsou dvě havarovaná auta a kousek dál. Malá Chuchle je dopravní nehoda osobního a nákladního auta. A je tam neprůjezdná silnice, nebo průjezdná, ale hůř. A Utro je na druhé straně Vltavy, se stala taky dopravní nehoda, havarovala motorka v ulici Papírenská, na místo vyrazila policie.
0: Praha 92,3 a 103,4 FM.
2: 92,3 a 103,4 FM.

0: aby soutěžila s námi dneska ráno a vyhrála Nezamhouřila oka Martina z Braškova. Martino, hezký den, hezké ráno, hezkou dobrou noc.
1: Krásný ráno, snad bude dobrá noc.
0: Vy máte za sebou noční?
1: Ano.
0: V Kladně, nedaleko od toho místa, kde to hořelo dneska, takže kolegové se byli podívat, jeli se podívat, co se vlastně děje.
1: No, přesně tak.
0: Takže do rána jste měli o zábavu postaráno, doslova do písmene. Tak, ale pojďme k naší soutěži, kvůli které jste ještě nešla spát. Já jsem se ptal, jak se jmenuje básník, který je autorem Noci na Karlštejně, a to bylo v roce 1884, takže 19. století, a je z Loun. Pochází z Loun.
1: Je z Loun a je to Jaroslav Vrchlický.
0: Jaroslav Vrchlický. Narodil se v Lounech, dlouho tam nepobyl s rodinou, narodil se jako Emil Frida. Jmenoval se Emil Frida, Jaroslav Vrchlický je pseudonym. Narodil se 17. února 1853 a shodou okolností má výročí úmrtí zítra. Dneska je 8. září, on zemřel 9. září v roce 1912 v Domažlicích. To bylo ještě za Rakousko, za Rakousko-Uherska. Já vám blahopřeju, protože vyhráváte cenu, a to je poukaz v hodnotě 1000 korun na belgické hranolky. Na Lounský food festival vás zveme do Loun na Mírové náměstí, kde bude nejenom netradiční gastronomie, ale program pro celou rodinu. Takže berete
1: cenu. No a já prostě moc děkuju.
0: Blahopřeju, až se vyspíte, zastavte se u nás v rádiu pro cenu.
1: Určitě, děkuju moc, hezký den všem.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou noc. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se Sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Just Dance, Lady Gaga na Rádio Relax, 8 hodin 27 minut. Další písnička se jmenuje Plavat. Dnes by to išlo od BTS Swim, uslyšíte za chvilku, ale pojďme se podívat na rekordy. Šlo by to, protože budou třicítky, bude pěkně horko a když se dívám do rekordních teplot a do minulosti, tak tady je září zapsáno tak, že první polovina září bývá častá o třicítkách, ta druhá polovina září už takhle vysoké teploty nepřináší. Konkrétně dnešní den 8. září má rekord 2 roky zpátky 31,2 stupně Celsia, ale ty třicítky nejsou nic výjimečného. Absolutní zářijový teplotní rekord v České republice má hodnotu 37,4. Tolik bylo před 11 lety, 1. září 2015 a bylo to na pomezí Čech a Polska na stanici v Javorníku, okres Jeseník, protože do Česka vrcholil příliv velice teplého vzduchu od jeho západu, podobně jako dnes. Tak to bylo 1. září 2015, 37,4, to se dalo plavat.
1: Ráno na relaxu.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní nehoda se stala u Velké Dobré u nájezdu a sjezdu z Karlovarky, takže směrem na Prahu, respektive nájezd směrem na Prahu, počítejte se zdržením s tohletou dopravní nehodou. V centru Prahy se stala dopravní nehoda přímo ve Vodičkově ulici, se srazila tramvaj s nákladním autem, je to zhruba 15 minut zpátky, takže taky horší průjezd v tuto chvíli Vodičkovou ulicí a souběžná ulice silnice, která vede podél jižní spojky směrem k Barandovskému mostu, ulice Modřanská. Tady se stala taky dopravní nehoda, jsou dvě havarovaná auta a dopravní nehoda se bude řešit zhruba do 10. hodiny.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

0: ze San Franciska zpátky do českých lavic a škol a maturitních lavic a závěrečných zkoušek. Máme dotaz na Facebooku Rádia Relax. Kdybyste dnes měli dělat maturitu anebo závěrečnou zkoušku, zvládli byste to? Z jakého předmětu byste určitě vyletěli? Jana napsala, maturitu jsem dělala před x lety i z ruštiny, tenkrát jsem prošla s odřenýma ušima, v dnešní době bych vybouchla úplně. Jako sestřička jsem tuto řeč nikdy nepoužila. Míša, ze všech krom angličtiny, tu bych naopak dala lépe. Alebo Zuzana, Andrea a Ivana napsali ze všech, že by vyletěli ze všech. Zuzana píše, kdybych si mohla rozhodnout znova, zvolila bych jinou školu i jiný obor. Podívejte se na Facebook Relax Radio.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,3

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Tři dopravní upozornění máme z hlavního města, z Prahy. Dopravní nehoda motorky se stala v ulici Papírenská na místě policie. Další dopravní nehoda, o které jsme informovali, srážka tramvaje a nákladního auta, se bude řešit zhruba do 10:30 a je to nehoda v ulici Vodičková. Počítejte určitě s omezením dopravy. A před malou chvilkou se stala dopravní nehoda i na Žižkově, se srazilo nákladní s osobním autem v ulici Táborická.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušnej oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, desertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 9.00 přesně teď.
1: Skladně schořel Lidl v americké ulici a minimální mzda se od ledna zvýší na 24 900. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: V Kladně probíhá dohašování schořelé prodejny Lidl v americké ulici. Aktuální situaci na místě popíše mluvčí krajských hasičů Tomáš Bakalář.
3: V současné době proběhlo střídání jednotek požární ochrany. Na místě máme stále těžkou techniku ze záchranného útvaru, která rozebírá halu a my dohašujeme skrytá ohniska. Na místo také míří vyšetřovatele a technický ústav požární ochrany.
1: Dál platí druhý stupeň požárního poplachu. V Lounech dnes začne oprava hradeb v ulici Pod Šancemi. Práce potrvají několik týdnů. Montáž lešení ani následné práce si zřejmě nevyžádají uzavření blízké stezky. Ve Slaném dál probíhá bezplatná právní poradna. Obyvatelé města mohou se svými problémy přijít na radnici. Nejbližší taková možnost bude 30. září. Potřeba je ale předem se objednat. Policie kvůli anonymu evakuovala nemocnici Kadaň. Museli opustit i pacienti, kteří byli na lůžku. Na místě je pyrotechnik a kynolog se psem na vyhledávání výbušnin. Anonym uložení bomby nahlásil e-mailem. Minimální mzda od ledna vzroste na 24 900 korun. Oproti letošku tak bude vyšší o 2 500. V roce 2028 se navíc počítá s dalším navýšením na 26 900. Za nejnižší možný výdělek v Česku pracuje 180 000 lidí.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna jsou v druholigové tabulce desátí. Nic na tom nezměnila ani poslední prohra s Karvinou. Pořadí navíc velmi vyrovnané. Případná výhra tak Kladno může posunout na 6. místo. Další zápas Středočeši hrají v pátek, soupeřem bude Táborsko.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Léto se dnes vrací, jasno až polojasno, 29 až 32 stupňů. Zítra už se ale zatáhne, odpoledne se přidají i přehánky nebo déšť. Středeční maxima k tomu klesnou na 21 až 24 stupňů Celsia.
5: Honzovi předávám mikrofon i s Brianem Adams.

Takhle dopoledne česká muzika na relaxu v úterý 8. září 9 hodin 13 minut s vámi Honza Ladra. Koukali jste, přátelé, dneska ráno do zrcadla, říkali jste si sakra, další vrázka, další šedina a že by to chtělo elixír mládí, no tak ten je bohužel zatím v nedohlednu. Přesto existují způsoby, jak stáří obstojně vzdorovat. Jak to si řekneme za chvilku, no ale co určitě rozhodně zvedne náladu, tak to je další dopolední muzika. Připravený je Bryan Adams, tedy návrat do 90. let.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
6: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
8: Herman. Jistota na celý život.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme na dálnice na D2, pozor, na druhém kilometru ve směru na Brno, je tam dopravní nehoda, střet nákladňáku s osobním autem. D11 na 35. kilometru ve směru na Prahu, levý jízdní pruh je tam uzavřen, střet 3 osobních vozidel. Naštěstí je to bez zranění, ale počítejte, že se tam zdržíte. A D1 na 15. kilometru, opět směr Praha, je tam opět další dopolední dopravní nehoda a to střet nákladňáku s osobním autem. Tak nohu a jezděte opatrně.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

každý den užívali elixír mládí a druzí právě naopak. Roli hraje mnoho faktorů, ty základní ale zůstávají pořád stejné. Stačí si nastavit správný životní styl a ihned se začnete cítit lépe a taky mladší. A začátek je, přátelé, v hlavě. Optimistický přístup k životu prokazatelně totiž prodlužuje život. Lidé s úsměvem na rtech, kteří se snaží dodržovat aktivní styl, sportují, zajímají se o dění kolem sebe, rozlišují, na které maličkosti nebudou mrhat stresem a vidí, že tam, kde je skutečný stres, se pokud to jde, vůbec nepoženou, čeká obvykle delší věk a příjemnější důchod. A říkat si věty typu na to už nemám, jsem starý, tak to si rozhodně neříkejte. Mám tady od vás i na tohle téma reakci. Honzo, ráno, když vstávám, je mi snad 100, poledne tak 50 let a večer, když vyrazím na bar, tak kolem 22. hodiny se cítím jako mladík na 25 let, píše Jarda. Jardo, díky a od nás další dopolední muzika. Tady je švédský DJ Avicii a jeho single Hey Brother.

0: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
5: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
6: Slyším Datart.

0: Tart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
0: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.

0: 9 minut a je tu 10. hodina. Další dopolední zprávy. Jinak tuhle hodinu jsme probírali elixír mládí. Vše, jak jsem říkal, začíná v hlavě. Tam se má tedy začít a pak to chce cvičit. Jestli cvičíte v rozmezí 100 minut až 6 hodin týdně, potom si můžete relaxaci gratulovat. Vaše tělo je opět až 10 let prý mladší než u lidí, kteří cvičí méně nebo naopak více, než je tahle stanovená hranice. Tak se nad tím zamyslete, no a jak to má se cvičením náš zprávař David. Za chvilku se ho na to zeptáme, protože za chvilku ho tady máme ve studiu.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: pohodě na cestách. AAA Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Jedna jediná minuta, je tu 10. hodina, je tu i David Latosky, pojďme mu dát slovo.
1: Požár Lidlu v Kladně dál zaměstnává hasiče a poradíme, jak poznat kvalitní burčák. Přejeme klidné úterý.
2: Relax Radio.
1: Hasiči v Kladně dál zasahují na místě shořelé prodejny Lidl v Americké ulici. Probíhá rozebírání trosek a dohašování skrytých ohnisek. Dopravu v okolí řídí strážníci. Proč krátce po půlnoci začalo hořet, zatím neví. Nikdo se naštěstí nezranil. Nedaleko kladenského divadla před chvílí hořelo i větší množství odpadu. I tady už je situace pod kontrolou. Opravy berounských ulic ve Svahu a Švermova potrvají do konce listopadu. Dříve se práce nestihnou. Kromě nových povrchů, chodníků a silnic přibydou i nová parkovací místa. Lánská Sokolovna opět funguje naplno. V minulém týdnu proběhla výměna dveří. Navázalo se na letní opravy jeviště. Od září se tu cvičí například aerobik nebo hraje florbal. Vládní koalice směřuje podle ministra pro sport Borise Šťastného ke snížení schodku v rozpočtu na příští rok. Ušetřit se prý dá ve zdravotnictví a ve školství. Jednání budou pokračovat. Sezona burčáku je v plném proudu. Jak poznat ten kvalitní, Rádio Relax popíše přímo prezident Svazu vinařů Martin Chlad.
3: Jednoznačně spotřebitel kvalitní burčák může poznat už podle jeho barvy a následně, pokud mu někdo dopřeje ochutnat, tak podle chuti, a pokud by to byla taková ta škaredě hnědá barva a škalužovitá, tak to určitě jako nevypovídá o ničem dobrém, a pokud je to naopak takový ten žluto-zelený mok, tak se dá předpokládat, že by to mohl být opravdu burčák, ale jinak jistotou je místo, kde nakupuje, a pokud bude nakupovat přímo u vinaře anebo u vinotéky nebo ve vinotéce, která bere víno přímo od vinaře, tak se dá předpokládat, že ten burčák bude takový, jaký má být.
1: Cena burčáku většinou začíná na 80 korunách za litr.
2: Sport.
1: Hokejová extraliga si v nadcházející sezóně připomene 90 let od prvního ligového zápasu na českém území. 3. ledna se proto odehraje kompletní kolo v retro stylu, kdy týmy nastoupí ve speciálních historických dresech. Nová sezóna začne předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem v úterý 15. září. Další zápasy proběhnou o den později.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Úterý zůstane jasné až polojasné, k tomu se oteplí na 29 až 32 stupňů. Zítra ale teploty opět půjdou dolů, čekáme nejvýš 21 až 24. Objeví se i mraky, odpoledne pak časté přehánky nebo déšť.
0: Davide, já jsem minulou hodinu mluvil o tom, že pokud cvičíš rozmezí 100 minut až 6 hodin týdně, tak se cítíš, nebo jsi fyzicky opět až 10 let mladší než u lidí, kteří cvičí méně, nebo naopak více, než je tahle ta stanovená hranice. Tak jak to máš ty se cvičením?
1: No, asi mě zná, Honza mě zná velice dobře, takže proto se ptá, takže ví, že já tomu moc nedám. A ty jsi říkal 100 minut týdně, tak to jsou skoro 2 hodiny, že jo? No, hele, to já mám tak za měsíc.
0: Takže nic, takže jasný, takže ten další šedivý vlásek, víme, proč tam je teda.
1: No tak ještě, že tam vůbec je, ono za chvilku tam taky být nemusí a bude jenom holá pleš.
0: Ale i tanec může samozřejmě být jako elixír mládí. A chci tančit. Skupina Miraj už za chvilku na Relaxu. Hezké dopoledne.
2: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Pokáče, písnička Ignore. Jestli se vám tahle skladba líbila, tak nám to dejte vědět v hlasování v Relaxádě. Mrkněte k nám na web radio.relax.cz, odkazy Parada Relaxáda. Je to novinka z minulého týdne a pokud pro ní zahlasujete, můžete ji dostat do top desítky. Kdo je na prvním místě, i to se tam samozřejmě dozvíte a mnohem víc. Tak tedy náš web radio.relax.cz.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: 10 hodin 17 minut k tomu, tak schválně relaxáci. Kdo u vás doma rozhoduje? 80% Čechů si myslí, že plánování chodu domácnosti by mělo být společné, ale ve skutečnosti ho v každé třetí domácnosti zajišťuje především žena. Tak vás, milé posluchačky, zdravíme. A spokojenost s rozdělením domácích rolí je 87% mužů, ale jen 67% žen. Tak jak to máte vy u vás doma? Kdo tam rozhoduje? 606-736-736 na tohle studiové číslo můžete napsat, anebo i zavolat, pokud se vám nechce vyťukávat SMS-ka, i se samozřejmě uslyšíte ve vysílání. Teď ale uslyšíte Linkin Park, tady jsou.
1: Relax Radio. Relax Radio. Tell me the

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.

0: pojďme na chvilku odbočit od muziky a vrátit se k dnešnímu dopolednímu téma. Kdo doma rozhoduje? Tak třeba kdo doma rozhoduje, co bude k večeři. A kdo rozhoduje, že už je opravdu potřeba třeba uklidit. Češi si myslí, že vaření by si měli partneři dělit na půl. No, tak to kdybych měl vařit já, to by se asi rodina, myslím, úplně dobře nenajedla. Ale jaká je tedy realita? V 67% domácností vaří převážně nebo výhradně žena. A i prý úklid je ženám stále nejčastěji připisován. Naopak finance řeší víc muži. Pojďme teď na vaše SMSky. U nás rozhoduje Honzo manželka. Já jí řeknu svůj názor, pak udělá stejně ale to svoje. No, tak chudák Martin. A Lucie reaguje na dnešní téma. Máme to rozdělené. Já vládnu všemu, co je doma uvnitř, hlavně kuchyně. Manžel všemu, co je mimo domov, takže zahrada, auta a tak dále. To je jeho. Lucko, myslím, že to máte hezky rozdělený.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Máme tady dopravní hlášení z D8. Pozor, informace důležitá pro řidiče. Na dálnici leží krabice s hřebíky na vozovce. Tak to je nemilé, hřebíky na dálnici. Ještě hledám, jestli by to nešlo přes dopravní servis najít trošku podrobněji, aby jsme vám řekli i na jakém je to kilometru, aby to nebylo jenom tady bez toho. A už to vypadá, že to budu mít. Takže je ano, 25. kilometr. Je to ve směru na Prahu, takže s tím počítejte a jezděte opatrně.
0: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11,5 litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days jen do 20. září.

0: Mista a Rocket na relaxu. Kdo doma rozhoduje? Tak schválně, jestli jste klasická česká domácnost. Tam totiž prý funguje model muž auto, žena kuchyň. 82% Čechů připisuje údržbu auta především mužům a 78% mužům připisuje i běžné opravy v domácnosti. Naopak vaření je nejčastěji připisováno ženám. 46% lidí ho vidí primárně jako ženskou činnost. Tak kdo u vás doma opraví kapající kohoutek? Schválně. Pojďme na další SMS. Zdravím Honzo, o dovolené rozhoduje manželka, o penězích taky manželka, o jídle manželka, o barvě na stěnách bytu manželka, mám pokračovat Lukáš. No, asi šťastný muž to bude ten Lukáš, ale tohle je za mě hodně dobrý, pojďme to taky pustit ven. Doma rozhodují děti, my s manželem už jen financujeme jejich rozhodnutí, podepsaná je Jíťa.
1: Relax.

0: 11. hodina právě teď. Pojďme na zprávy. Slovo si bere David Latosky.
1: Proč schořel kladenský Lidl se zatím neví a nezaměstnanost zůstává na 5%. Hezké dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Americká ulice v Kladně je průjezdná. Pokračující zásah hasičů u trosek v noci vyhořelé prodejny Lidl provoz nějak neomezuje. Jak dlouho ještě hasiči na místě budou, se zatím neví, stejně jako to, proč začalo hořet. Dál platí druhý stupeň požárního poplachu. V Berouně zadrželi další sprejerku. V neděli poškozovala zeď druhé základní a mateřské školy Preislerova. Strážníci ale byli díky oznámení všímavého občana na místě včas. Chytili ji přímo přičinu. Dotyčný proto od města dostane odměnu 15 000 korun. Radnice ji vyplatí každému, kdo prokazatelně pomůže odhalit pachatele vandalismu nebo jiného poškozování majetku. Bývalý kralupský pivovar se může stát stavbou roku Středočeského kraje. Za město mluvčí Aleš Levý.
3: Náš bývalý pivovar, přestavěný na městské kulturní centrum, je jedním ze 46 přihlášených staveb. Hlasovat se dá do 21. září. Budova ale zaujala i soutěži Brownfield roku, která cílí na přeměnu dlouhodobě nevyužívaných areálů na místa se smysluplným využitím. Bývalý kralupský pivovar se tady dostal do finále.
1: Vítěz bude vyhlášen 14. října. Nezaměstnanost se nezměnila, i v srpnu zůstala na 5%. Úřad práce navíc nadále nabízí včasnou podporu lidem, kterým hrozí ztráta zaměstnání. Prostřednictvím projektu Outplacement jim nabízí kariérové poradenství, rekvalifikace i pomoc při hledání nového pracovního uplatnění ještě před skončením současného pracovního poměru. Američané by kromě Prahy měli poznat i jiné části Česka. Takový je cíl agentury Czech Tourism. Kampaň Zůstat o pár nocí déle láká turisty z USA i na návštěvu Českého Krumlova, Brna, Karlových Varů, Šumavy a dalších lokalit. Američané v Česku utratí průměrně 5000 korun denně.
2: Sport.
1: České basketbalistky na mistrovství světa ani jednou nevyhrály. Podlehly Itálii, Číně i Spojeným státům. Ze základní skupiny proto nepostoupily a na turnaji skončily až 15.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Ve středních Čechách a okolí měříme kolem 23 stupňů, brzy se dostaneme na 29 až 32. Zůstane slunečno, jasno až polojasno. Zítra už počítejme s velkou oblačností, odpoledne s přeháňkami nebo deštěm. Maxima 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Davide, děkujeme za zprávy a dáme muziku z let 90. Co bys si tak jako přál z 90.
1: Tak třeba skutry.
0: Tak to tě úplně nepotěším, ale...
1: Aqua.
0: A taky ne, a takhle do třetice už to radši neskoušej. 24/7, to je dobrý, ne?
1: To taky dobrý.
0: To je hodně dobrý. Is it love? Tahle písnička mi připomíná léto a my si dneska ten letní den rozhodně určitě dáme, protože už teď to pěkně venku pálí.
2: Relax Radio. Honza Ladra, David Latovský, Relax Radio.

James Blunt krátce po 11. hodině. Tak pozor, přátelé, dnes na mě vyjel článek. Jestli jste si mysleli, že umělá inteligence už nám bere práci jen v kancelářích, tak pozor, ne. Teď nám začíná dokonce brát i práci u grillu. Byl totiž představen AI grill, který se jmenuje Lumo. Vy do něj prostě dáte jídlo a on ho pozná. Podle výrobce zvládne rozpoznat více než 40 druhů potravin a podle velikosti, taky tloušťky nebo hmotnosti, sám prý nastaví, jak ho připravit. Takže žádné takové ty dotazy celé rodiny, je to už hotový, žádné otevírání víka po 30 vteřinách, takové to neustále kontrolování grilu. Lumo dokonce umí i pomalé barbecue nebo uzení a to celé navíc prakticky bez kouře a v kuchyni. Cena má být kolem 10 400 korun. No, tak nevím, jako AI občas používám na různé výpočty a podobně, ale grilování, tak to je zrovna činnost, kterou si od AI asi nenechám vzít.

návrat do 90. let na relaxu, píseň Is It Love 24/7. Píseň, která vyšla v listopadu 1993 a v Německu se dostala až na 5. místo. V německém žebříčku vydržel tenhle single 19 týdnů a získal zlatou desku za 250 tisíc prodaných singlů. Is It Love byla píseň, která ale byla úspěšná i mimo Německo. V top 10 jí měli například v Rakousku, Dánsku, Nizozemsku, Portugalsku a taky ve Švédsku. Koho my máme v září roku 2026 v top 10 na relaxu v Relaxádě, naší staniční hitparádě, konkrétně na prvním, druhém a třetím místě, tak

0: I.
1: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pojďme na dálnice D5, 28. km ve směru na Plzeň. Pozor, je tam předmět na vozovce, průjezd tedy se zvýšenou opatrností a máme hlášenou i dopravní nehodu, a to na D11, je to u exitu číslo 1, je tam nehoda nákladního vozidla s osobním autem.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Jestli už teď rozhodujete, co si dáte dnešnímu obědu a vyhraje to, přátelé, losos, tak uděláte dobře. Losos je vynikajícím zdrojem omega-3 mastných kyselin, které jsou klíčové pro vývoj mozku a nervového systému. Zároveň bylo prokázáno, že napomáhají dobré náladě. Studie ukazují, že v oblastech, kde lidé konzumují více tučných ryb, je méně úzkostí a taky depresí. Takže jestli máte v tuhle chvíli třeba špatnou náladu, někdo vás naštval, třeba v práci šéf, zajděte si dneska na lososa.
1: Dobrou chuť s relaxem.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

Za chvilku pravé poledne, 12. hodina. Dnes je 8. září a tento den by oslavil narozeniny jeden z největších DJů. Tento den se v roce 1989 narodil ve Švédsku v hlavním městě Avicii. DJ nominovaný na cenu Grammy, jehož debutový single Sick Romance se držel v žebříčcích top 20 v mnoha zemích, včetně Velké Británie, Belgie, Nizozemska a taky rodného Švédska. V roce 2011 vydal single Levels, který okamžitě obsadil žebříčky po celé Evropě. Ve stejném roce se také umístil na 6. místě žebříčku 100 nejlepších DJs světa. Bohužel dne 20. dubna 2018 byl nalezen bez známek života v hotelovém pokoji v Ománu, kde trávil dovolenou a čerpal energii k další tvorbě. V dopise na rozloučenou uvedl, že nemohl nalézt smysl života, štěstí a chce nalézt klid. Kolega Armin van Buuren je označil za Mozarta elektronické hudby. Tak teď pojďme všichni společně na relaxu na Aviciho zavzpomínat.

0: Je tu přesně právě teď pravé poledne, 12.00.
1: Kladno potřebuje opravit fotbalový stadion a fotbalisté Rakovníka mají nového trenéra. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kladno chce opravit fotbalový stadion. Vnitřek už sice proměnou prošel, zvenku je ale stále co dohánět. Jako první přijde na řadu osvětlení. Hotovo by mělo být do konce října. Výhledově navážou další úpravy, včetně nového trávníku. Obec Loděnice bude mít optický internet. Síť přitom povede výhradně pod zemí s využitím stávajících kabelových tras. Práce proběhnou po etapách a potrvají několik let. Majitelé nemovitostí budou včas s nabídkou o zřízení přípojky kontaktováni. Žáci českých základních škol se zhoršili hlavně ve čtení. Hůř než dříve jim jde i přírodověda a matematika. I tak ale zůstávají nad evropským průměrem. Na výsledky dětí ve škole má tradičně nadprůměrný vliv hlavně rodinné zázemí. Tramvaj má na přechodu pro chodce vždy přednost. Oproti autu má totiž výrazně delší brzdnou dráhu, pokračuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Brzdná

0: za předpokladu čistých a suchých kolejí.
1: Plně naložená tramvaj jedoucí ze Svahu na Kluské kolejnici může při 50-kilometrové rychlosti zastavit až více než po 100 metrech. Poláci staví více bytů než Češi. U našich sousedů loni na 1000 obyvatel přibylo skoro 6 bytů. U nás jen 3. Rozvoj tamního trhu s nemovitostmi pomáhá i mohutná výstavba nových silnic a dálnic. Sport. Fotbalisty Rakovníka nově trénuje Dušan Tesařík. Bývalý prvoligový hráč v nejvyšší soutěži odhrál 256 zápasů. Svého předchůdce na rakovnické lavičce nahradil po neúspěšném startu sezony. Tým ze 4 zápasů všechny prohrál. Nový kouč slibuje změnu k lepšímu.
2: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio. Relax Radio.
1: Počasí. Časí. Dnešek už beze změny, maxima 29 až 32 stupňů, jasno, polojasno. V noci pak kolem příjemných 18. Zítra se zatáhne, odpoledne se přidají i přehánky nebo bouřky. K tomu se ochladí na 21 až 24 stupňů Celsia.
4: Davide, tak pojďme přemýšlet o obědě, když tu máme 12. hodinu, to já mám rád. Tak jestli se dneska shodneme, jo, tak co bys si dal teda?
1: No, co bych si dal, třeba svíčkovou nebo guláš, ale realita je taková, že jsem z domova vyfasoval godhaj, takže jsem asi zlobil.
4: Pán, to není zase špatný. Včera byl den salámu, tak asi možná proto.
1: Tak snad mi bude chutnat, ano.
4: A já bych si dal bramborák. Vy, co ho máte, závidíme a přejeme dobrou chuť. A k tomu úternímu obědu další muzika. Dua Lipa, už za chvilku, Physical.
3: Relax Radio. Honza Ladra. David Latovský. Relax. Relax Radio.

0: Krátce po 12. hodině pojďme na kulturní pozvánky. Mám tady jednu na velice atraktivní akci na 4. otvovické burčákobraní, které proběhne v sobotu 12. září od 14. do půlnoci. Hospůdka, koupaliště, Otvovice, tam se to celé odehraje. Bude tam samozřejmě víno, burčák, dobroty z grilu, taky hudební doprovod a pozor, večer, koncert skupiny Tip.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

král Richard I, přezdívaný Richard Lví srdce. V roce 1841 přišel na svět jeden z nejznámějších Čechů světa, hudební skladatel Antonín Dvořák, zemřel roku 1904. Ročník 1925 je herec Peter Sellers, známý hlavně jako komisař Kluzo. Roku 1960 spatřil světlo světa David Steele s Funny and Cannibals. Tento den v roce 1900 zahynulo v americkém Texasu při hurikánu 6 000 lidí. 8. září 1920 začala fungovat letecká pošta. První trasa vedla z New Yorku do San Franciska. Narozeniny od roku 1979 tento den slaví také zpěvač.

0: Julius Fučík. Ve stejný den na svět přišel herec Václav Postránecký.
1: Kluci, houpej a neplinkej se. Nevidíš, že tady oba pracujeme?
0: O dva roky mladší je baskytarista skupiny ELO, Kelly Grokat. Roku 1504 byla ve Florenci odhalena proslulá Michelangelova socha Davida. Tento den roku 1921 byla v Atlantic City první americkou mis dekorována Margaret.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
5: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
4: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
5: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
4: Přece Hermann.
5: Hermann. Jistota na celý život.

0: Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax. Relax Radio.
2: Ahoj, Jelen zdraví všechny posluchače Rádia Relax.

0: Tak doufám, že po dobrém obědě tohle byly Stouni na konec hodiny. Je tu 13.
1: Boštěhrad chce proměnit náměstí u Macíků a nezaměstnanost v kraji mírně vzrostla. Dobré odpoledne přeje David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Boštěhrad chystá proměnu náměstí u Macíků. Kromě úprav pěších cest má dojít i k instalaci dalšího vodního prvku. Kolem něj se pak objeví lavičky. Provizorní tojku zároveň nahradí stálé veřejné toalety. Vše jako obvykle závisí na dotaci. Pokud je Boštěhrad získá, s pracemi by se mohl začít příští rok. Nezaměstnanost ve Středočeském kraji mírně vzrostla. V srpnu dosahovala 4,3%. O měsíc dříve byla o desetinu procentního bodu nižší. Čísla jsou ale stále lepší než republikový průměr. V Berouně začala druhá etapa oprav parku Homolka. Propojí jej s ulicí Palouček. Víc nám k tomu řekl místostarosta Dušan Tomčo.
3: Návštěvníci nového parku na Homolce se mohou těšit na výsadbu ovocných stromů, hlavně jabloní, švestek a také keřů s jedlým ovocem. Celkem vysadíme přes 50 vzrostlých stromů a asi 80 keřů.
1: V nové části parku přibude i louka, vyhlídka a prostor pro cvičení. Na Šumavě se našly sudy s chemikáliemi, potvrdil to ministr životního prostředí. V bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Klatovsku má jít o 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů. Na podzim podle něj začne sanace. Filip Turek přitom včera nejdřív tvrdil, že na Šumavě uniká do půdy jedovatý plyn iperit. Později řekl, že jde o fosgen. Večer nakonec napsal, že jde o látky, které by se pouze za určitých okolností mohly ve fosgen proměnit.
2: Sport.
1: Fotbalisté Kladna jsou v druholigové tabulce desátí, nic na tom nezměnila ani poslední prohra s Karvinou. Pořadí navíc vyrovnané, případná výhra tak Kladno může posunout na šesté místo. Další zápas Středočeši hrají v pátek, soupeřem bude Táborsko.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
1: Úterý zůstane jasné až polojasné, k tomu se oteplí na 29 až 32 stupňů. Zítra ale teploty opět půjdou dolů, čekáme nejvýš 21 až 24. Objeví se i mraky, odpoledne pak časté přehánky nebo déšť.
0: A jak jsem včera sliboval, já vám za chvíli, kromě toho, že pustíme i Ellie Goulding, prozradím, jak se dá jezdit na kole bez řetězu. Jako, zní to velmi zajímavě, tak vydržte.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio.

8 minut po 13. hodině, tohleto je jedna z novinek Relaxády, která žije takzvaně svým vlastním příběhem. Sonny Fodera a Becky Hill, tyhle ty dva se dali dohromady. Mimochodem Sonny Fodera je Australan a na začátku dělal takový ty hiphopový beaty. To možná znáte, hodně to jedou ta mladší generace a podobně. Později se dostal k house music a pak ho de facto už u ní jakoby zůstal. Dokonce hrál i na Ibice a teď už v současné době rozjíždí vlastní londýnský festival. No a Becky Hill, tak jako jestli jste se někdy dívali, dá se to třeba najít někde na YouTubeku, na britský Voice, tedy Hlas, tak sice tam skončila jenom semifinále, ale pozor, je to vlastně jedna z prvních soutěžících v historii téhleté hudební soutěže, která pak měla britský single, to znamená number one. Doufejme, že jí to půjde i dál. Teď se podíváme na trošku něco jiného. Za chvilinku se jukneme na to, jak je to s tím kolem bez řetězu a vůbec bez jakéhokoliv pohonu, abyste věděli, co všechno se dá na kole dělat. Mimochodem hlasovat do Relaxády můžete na www.radio-relax.cz a třeba zrovna tahle dvojka je zatím šestá.

Tak než se vrhneme na to kolo, mám tady jednu hudební pozvánku. Možná jste to zaregistrovali, pokud patříte mezi jejich příznivce a fanoušky, tak určitě legendární popová skupina Pussycat Dolls, to byly samý hezký krásný holky, přijíždí 23. září do O2 Areny v Praze, přijede se svým turné. Show oslaví vlastně 20 let od vydání alba PCD, to znamená Pussycat Dolls, a přinese vlastně všechny takový ty ikonický hity. Takže zazpomínáme třeba na tenhle. To jsem jenom tak lehce zmínil, Buttons, anebo třeba J-Ho.

Tak nezapomeňte, 23. září do O2 Areny, myslím si, že vstupenky jsou ještě před prodeji. Pokud byste chtěli zažít tuhletu show, máte jedinečnou možnost.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristová. 11. až 13. září, Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o 2 z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
7: Se točí někde trochu pospátku a když zpomalím, tak zakopávám. Všechny zvyschovám si na památku.

0: Za 2,5 minuty máme 1:30 a já vám teď prozradím tajemství. Pokud byste chtěli, protože tohle jsou Street 69, je slyšet a vidět naživo. Já jsem teda na jejich koncertě nikdy ještě nebyl, ale co jsem zaslech a podíval se na YouTube, tak ty koncerty jsou takový jako hodně živelný. Kontakt s publikem a tak dále. Prostě znáte to, kde je Street 69, tam to prý žije. No a teď proč o tom mluvím, protože v pátek začínají samozřejmě Dny města Kladna a právě Street 69 od 16 hodin by to měli celý začít. Tak pokud byste měli čas, chuť a chtěli se přijít podívat, tak máte možnost.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Tak za touhle písničkou je podepsaná hodně zajímavá dvojka Alok. Mimochodem to je hodně známý brazilský DJ v těch žebříčcích, co se dělají pravidelně každý rok. Tak nevím teda, jestli je to pech, anebo jestli je to někde chyba Matrixu, ale Alok se tam pravidelně umístuje někde okolo 4., 5. místa. Já jsem si tak zrovna říkal, že člověk, který dělá relativně slušnou taneční muziku, by se měl jednou dostat na ty stupně vítězů. No ale zase na druhou stranu, když se spojí Jennifer Lopez, tak rozhodně věřte mi, je na tom pódiu na co koukat. A za chvilinku, jak už slibuju, už delší dobu, já vím, ale dostaneme se k těm kolům, ale ještě předtím bych vás tak jako lehce nasměroval na náš rádiový Facebook. Tam je dneska taková, nechci přímo říct anketa, to asi ani ne, ale takový pokus. Pokus, jak jste na tom. Víc neprozradím, mrkněte se, Facebook Relax Rádia a je to vlastně celý na vás.

Téhleté písnice od Cardigans je taky docela zajímavý příběh. Původně měla být totiž ještě o dost pomalejší, než jste ji slyšeli teďka v rádiu, takový to jakože bosanova, jenže pak tam na to bubeník náhodně hodil rytmus disco a ono se to zrychlilo, chytilo se to, líbilo se to a hlavně, co nejvíc pomohlo k tomu, že to bylo jeden z velkých hitů 90. let, byl to, že se to objevilo ve filmu, ve kterém hrál božský Leonardo DiCaprio, Romeo a Julie. Takže je celkem jasný, že předtím, než se to tam objevilo, tak to vypadá tak trošičku jakože nic moc, ale v okamžiku, kdy to vlítlo na to filmový plátna a prostě byl u toho Leonardo, tak se to okamžitě vyšplhalo na první.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ČokoFest. ČokoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ČokoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Herman. Jistota na celý život.
7: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
8: Relax Radio.

0: Úterní odpoledne má právě teď podobu 14. hodiny.
1: Ve Stochově bude o zvířata postaráno a o pražském železničním mostě se rozhodne do konce roku. Zprávy a David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Stochov bude mít veterinářku. Ordinaci na Mírovém náměstí otevře v průběhu října nebo listopadu. Už teď ale v případě potřeby dojede přímo do domácností. Například kvůli očkování, odběrům krve nebo jinému vyšetření. Kontakty jsou na webu města. Na lánských obecních budovách byla dokončena instalace fotovoltaiky. Je na hasičárně, stodole, obecním úřadě i na střeše mateřské a základní školy. Využití solární energie se zatím nejvíc projevuje u hasičů, kde napájí provoz vrtu a vodotrysku pro doplňování vody v rybníku. Po pražském železničním mostě na Výtoni může dál jezdit jen jeden vlak, a to ještě nejvyšší rychlostí 20 km za hodinu. Řada spojů proto končí už na Smíchově. Konstrukce mostu je v nevyhovujícím stavu. Správa železnic je proto provizorně zpevní. Rozhodnutí o tom, jestli most projde kompletní rekonstrukcí nebo jej nahradí zcela nový, má padnout do konce roku. Guvernér České národní banky Aleš Michl je podruhé za sebou mezi třemi nejlépe hodnocenými guvernéry centrálních bank Evropské unie, pokračuje mluvčí ČNB Petra Vlčková.
3: Žebříček Central Banker Report Card 2026 zohledňuje například výsledky v oblasti boje proti inflaci nebo schopnost centrální banky zachovat si politickou nezávislost. Guvernér České národní banky Aleš Michl v letošním ročníku získal známku A-. České národní bance prosazuje jasný směr, konzervativní přístup v boji proti inflaci a odvahu při tvorbě budoucnosti.
1: Sport. V pátek startuje volejbalové mistrovství Evropy. Naši ve skupině, kromě domácích Italů, narazí ještě na Slovince, Řeky, Švédy a Slováky. V nominaci je 9 hráčů, kteří se podíleli na loňském 4. místě na světovém šampionátu, včetně kladenského Adama Zajíčka.
4: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio.
1: Počasí. Počasí. Tropické odpoledne bude dál pokračovat s jasnou až polojasnou oblohou. Teploty z aktuálních 29 až 32 stupňů v noci klesnou na příjemných 16 až 18. Zítra se zatáhne, odpoledne se přidá i déšť nebo přeháníky. Maxima nižší než dnes, vystoupají na 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Upřímně docela se na zítřek těším. Možná bych vyrazil směr Austrálie, alespoň hudebně In Excess a Suicide Blonde. Tři minuty po 14. hodině vám přejeme hezké odpoledne.
2: Relax Radio.
5: Aleš Schwarz.
2: Aleš Schwarz. Relax.
5: Relax Radio. You can say what-

Dvě hudební ikony, před kterýma kdybych teďka měl čím, tak určitě smeknu. Jednak australská, dalo by se říct přímo popová ikona, Kylie Minogue, já říkám ikona od klukanů, která letos vlastně slaví 25. výročí kultovního alba Fever. Nejhorší na tom je, že já si pamatuju, když to vydala, to je hrozný, jak ten čas letí. No každopádně udělala to velmi stylově, udělala nový úpravy těch hitovek a dokonce si tam pozvala i Madonu. A ta, protože je to kámoška, tak nedávno vydala nový album, tak si to hodila i na to svoje album, takže to vlastně vyjelo na dvou albech současně, je to prostě bomba. Co si budem povídat, každá takováhle ukázka spolupráce a ještě u takových stylových zpěvaček stojí za to. Takže tolik muzika, kterou máme za sebou, Madonna a Kylie Minogue, Love Sensation, mimochodem i u nás v Relaxádě, to je prostě bezkonkurenční zásah. Já jenom doufám, že se na to první místo ještě vyškrábnou.

0: tohle je hodně zajímavá a dobrá hudební kombinace. Chainsmokers a společně s nimi Coldplay, Something Just Like This. A máme zhruba 4 minutky po 3:15 a já se konečně dostávám k tomu neskutečnému závodu kol, který vlastně nemají řetěz. Pokud jste to nevěděli, tak existuje, pozor, cyklistický závod, ve kterém závodníci sundají z kola řetěz a pak se snaží vjet do kopce. Zní to jako nesmysl, ale ve Španělsku to takhle prostě je a má to tradici vybudovanou. Závodníci se totiž nejdřív jako rozjedou z kopce a když začnou ztrácet rychlost, tak musí kmitat řídítkama ze strany na stranu. A to je právě ten for a je to docela dobrý, jsem se na to díval na YouTube, jak to fakt bylo docela bomba. Díky tomu vlastně dokážou na kole bez řetězu ještě kus toho protikopce vjet. Celý se tomu říká závod Krocana. Proč? To se mi nepodařilo zjistit, ale důležitý je to, že celá ta trasa má zhruba okolo 580 metrů, přičemž po tom úvodním sjezdu, kde oni naberou tu rychlost, tak čeká závodníky zhruba ještě 300 metrů stoupání. Dostat se těch celých 300 metrů nahoru, kde teda používají ty řídítka a kejvají se zleva doprava těma řídítkama, aby to tam jako šlo, tak je fakt docela makačka a už se to povedlo. Někde v roce 2015 dojeli prý nakonec stoupání 4 závodníci a museli si to dát dokonce ještě jednou, protože si museli dát takový jako rozstřel. Jo, ale pozor, třeba takový vítěz Tour de France, Pedro Delgado, tak ten to nedal, takže opatrně. Zkuste si to někde třeba na rovince, trošku se rozjeďte a pak zkuste kýváním řídítek doleva doprava, kolik byste ještě získali. Je to takový dobrý tip na cyklistickou výjížďku, by se dalo říct.
1: Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: A my přesně půl třetí, před chvilinkou kaskáda ve stylu trubky, tyče, prostě jsme do toho trošku řízli. Teď se podívám na to, jak to vypadá na dálnici, asi bych začal u Pražského okruhu, to je taková klasika. Zhruba na 20. kilometru ve směru na D1 se stala dopravní nehoda. Měla by být odklizená až po 15. hodině, to znamená ještě furt je spoustu času a může se stát, že v místě bude se tvořit kolona a že tam prostě nepojedete tak rychle. Jsou to dva osobáky, každopádně pokud projíždíte, tak se zvýšenou opatrností. No a ještě jukneme trošičku dál na D1, na zhruba 210. kilometru ve směru na Brno se stal požár vozidla. Je tam tím pádem neprůjezdný levý jízdní pruh a tak trošku i chaos.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.

Pokud máte rádi banány, tedy rádi je konzumujete, tak se mrkněte určitě k nám na rádiový Facebook, je tam slušný výběr. Sválně jsem docela zvědavý, který byste si dali. No a když už jsem u toho jídla, tak bych vás ještě mohl pozvat v rámci takových těch netradičních soutěží a zápolení na mistrovství světa, slyšíte dobře, mistrovství světa, v pojídání kopřiv. Jako nedokážu si to představit, ale fakt to existuje. Koukal jsem se tady na to před chvilinkou a jsou čerství, to musím teda podotknout, že to není žádný takový jako

leželí a nebo nějaký voschlí a tak dále. Soutěžící dostanou kopřivy a vítězí ten, kdo jich během stanoveného času sní nejvíc. Tahle ta tradice vznikla v Anglii a soutěž je vlastně do dneška uváděna mezi těmi britskými bizarními sportovními akcemi, ale co bychom chtěli, že jo? Anglie je prostě svoje. Jako položíte si otázku, proč by to někdo dělal, jo? No prostě proto.

0: Čas se posunul, máme tu 15. právě teď.
1: Od vyhořelého kladenského Lidlu je potřeba vyparkovat auta a na Šumavě je 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi.
2: Relax Radio.
1: Hasiči a policisté u vyhořelého kladenského Lidlu potřebují uvolnit parkoviště. Mluvčí strážníků Zuzana Hokrova.
3: Městská policie Kladno společně s hasičským záchranným sborem Středočeského kraje žádá majitele vozidel zaparkovaných na parkovišti u Lidlu v Kročehlavech, aby je v co nejkratší době přeparkovali. Na místě stále pokračují práce po nočním rozsáhlém požáru. Hasiči potřebují celý prostor požářiště uvolnit, zabezpečit a následně předat firmě.
1: Zásah hasičů ještě nějakou dobu potrvá. Za noční požár Lidlu v Kladně Kročehlavech zřejmě nikdo cizí nemůže. Podle vyšetřovatele tomu nic nenasvědčuje. Příčinou tak mohla být například technická závada. Hořet pravděpodobně začalo v okolí nákladové rampy. Vyšetřování ale teprve na začátku potrvá zřejmě několik měsíců. 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Takový je nález v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda na Šumavě. Sanace začne na podzim a potrvá zhruba 2 roky. Turistických tras se zákaz vstupu týkat nebude. Jde o místa, kam lidé stejně nemohou. Andrej Babiš je podle Evropské komise v potenciálním střetu zájmů. Vložení firem do svěřeneckého fondu prý situaci dostatečně neřeší. Komise proto Agrofertu pozastavila proplácení části dotací. Šéf hnutí ANO v reakci uvedl, že ho postoj Evropské komise k jeho střetu zájmů nezajímá. Sezona burčáků je v plném proudu. Jak poznat ten kvalitní, Rádio Relax popíše přímo prezident Svazu vinařů Martin Chlad.
4: Jednoznačně spotřebitel kvalitní burčák může poznat už podle jeho barvy a následně, pokud mu někdo dopřeje ochutnat, tak podle chuti, a pokud by to byla taková ta škaredě hnědá barva a škalužovitá, tak to určitě jako nevypovídá o ničem dobrém, a pokud je to naopak takový ten žluto-zelený mok, tak se dá předpokládat, že by to mohl být opravdu burčák, ale jinak jistotou je místo, kde nakupuje, a pokud bude nakupovat přímo u vinaře anebo u vinotéky nebo ve vinotéce, která bere víno přímo od vinaře, tak se dá předpokládat, že i ten burčák bude takový, jaký má být.
1: Cena burčáku většinou začíná na 80 korunách za litr.
2: Sport.
1: Nová extraligová sezona začne v úterý předehrávkou mezi Karlovými Vary a Třincem. Další zápasy proběhnou o den později. Zájem fanoušků by měly zvýšit příchody hvězd. Matěje Blimela, Daniela Voženilka nebo Michala Kempného. Titul obhajují Pardubice.
5: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio.
6: Počasí.
1: Horké odpoledne pokračuje s jasnou až polojasnou oblohou a 29 až 32 stupni. V noci žádná zima, příjemných 18 až 16. Zítra se zatáhne, postupně se přidá i déšť nebo přeháníky. Maxima nižší než dnes, 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Zprávy jsou za námi a my jdeme dál. Hudebně se prostě přesvědčíme o tom, že my chlapi si potřebujeme být jistý. Slávek Fáma, Poli Garan už za chvíli tady u nás na Relaxu, teď máme 3 minuty po 15. Hezké úterní odpoledne.
2: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
3: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
3: Více na www.hermann.cz.
2: Hermann. Jistota na celý život.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.

0: Je tu 16. hodina a připočte si k tomu ještě 2 minuty.
1: Kladno potřebuje opravit fotbalový stadion a fotbalisté Rakovníka mají nového trenéra. Zdraví vás David Latovský.
2: Relax Radio.
1: Kladno chce opravit fotbalový stadion. Vnitřek už sice proměnou prošel, zvenku je ale stále co dohánět. Jako první přijde na řadu osvětlení. Hotovo by mělo být do konce října. Výhledově navážou další úpravy, včetně nového trávníku. Obec Loděnice bude mít optický internet. Síť přitom povede výhradně pod zemí s využitím stávajících kabelových tras. Práce proběhnou po etapách a potrvají několik let. Majitelé nemovitostí budou včas s nabídkou o zřízení přípojky kontaktováni. Žáci českých základních škol se zhoršili hlavně ve čtení. Hůř než dříve jim jde i přírodověda a matematika. I tak ale zůstávají nad evropským průměrem. Na výsledky dětí ve škole má tradičně nadprůměrný vliv hlavně rodinné zázemí. Tramvaj má na přechodu pro chodce vždy přednost. Oproti autu má totiž výrazně delší brzdnou dráhu, pokračuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta.

0: předpokladu čistých a suchých kolejí.
1: Plně naložená tramvaj jedoucí ze Svahu na Kluské kolejnici může při 50-kilometrové rychlosti zastavit až více než po 100 metrech. Poláci staví více bytů než Češi. U našich sousedů loni na 1000 obyvatel přibylo skoro 6 bytů. U nás jen 3. Rozvoj tamního trhu s nemovitostmi pomáhá i mohutná výstavba nových silnic a dálnic. Sport. Fotbalisty Rakovníka nově trénuje Dušan Tesařík. Bývalý prvoligový hráč v nejvyšší soutěži odhrál 256 zápasů. Svého předchůdce na rakovnické lavičce nahradil po neúspěšném startu sezony. Tým ze 4 zápasů všechny prohrál. Nový kouč slibuje změnu k lepšímu.
2: STK Slaní, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaní, více na www.terry.cz.
3: Relax Radio. Počasí.
1: Dnešek už beze změny, maxima 29 až 32 stupňů, jasno, polojasno. V noci pak kolem příjemných 18. Zítra se zatáhne, odpoledne se přidají i přehánky nebo bouřky. K tomu se ochladí na 21 až 24 stupňů Celsia.
4: Takže když letní předpověď, tak si dáme i letní muziku. V hodince mezi 16. a 17. zazpomínáme na tuhletu letní hitovku.

0: Můžete si k tomu namíchat třeba nějaký dobrý letní koktejl, ale hlavně poslouchat Relax.
1: Relax Radio.
2: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: 12 minut po 16. hodině odpolední je úterý s datem 8. září. Škola se nám rozběhla. Je to vidět hodně na ulicích, hlavně po ránu, když se chystáte. To nadšení, to mi dáte určitě jako rodiče za pravdu. Tohle je Robin Schulz. Vypadá to, že tohle bude asi jedna z novinek středeční relaxády, ale všechno má svůj čas. Zatím to berte jenom takovou pozvánku na relaxádu, do níž můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, protože o hitech rozhodujete vy. Jo, mimochodem, a za chvilinku, pokud vás to zajímá, a se budeme podívat do pražského metra s anketou Relax v ulicích, tak vydržte.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: Za 8 minut bude půl pátý, tohle to byly Simple Plan a muzika, kterou bych v podstatě asi radši ani nějak nepřekládal. Každopádně, asi víte, o co se jedná. Každopádně bych vás pozval na jedno netradiční mistrovství světa. Já už jsem to tady tak jako odpoledne rozjel a tohle to se mi fakt hrozně líbilo. Už jsme probírali mistrovství světa v pojídání kopřiv a jiný. Tohle stojí, přátelé, pozor, to se možná bude může hodit. Třeba byste mohli přihlásit vaše ratolesti, když se jich třeba budete ptát něco na školu, tak všichni to víme jako rodiče, takový ty letící ksichty, který k nám letí jako ve stylu, co tě to zajímá, tebe se to netýká a podobně. Je tam i spoustu jiných hlášek. Každopádně, pozor, dostáváme se k jádru pudla. Mistrovství světa v ksichtění. Fakt se to koná, je to v Anglii, najdete to na netu, kdybyste náhodou chtěli se k tomu, na to podívat na nějaký podrobnosti, jestli nemáte náhodou doma nějakého aspiranta na vítěze. Ono to má trošičku podmínky k tomu, soutěžící, který tam je, tak musí strčit hlavu do koňského chomoutu a teprve potom musí se snažit vytvořit co nejšílenější obličej. Ano, a skutečně se hodnotí to, kdo ho dokáže zdeformovat nejvíc. Tak to je takový tip na soutěž.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Máte chuť na pořádnou dávku čokolády? Od 18. do 20. září vás v Central Kladno čeká ChocoFest. ChocoFest. 3 dny plné pralinek, dezertů, čokoládových specialit a dalších dobrot z Česka i ze zahraničí. Nebudou chybět ani soutěže, zábava pro děti a sladká překvapení. Vezměte rodinu nebo přátele a přijďte si užít sladký víkend. ChocoFest v Central Kladno. Od 18. do 20. září. Vstup zdarma.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Jestli jste zhruba před půl hodinkou poslouchali naše zpravodajství, tak tam byla informace, která se týkala burčáku. Takže si to svým způsobem budete moct třeba v sobotu 12. od 2 hodin odpoledne ověřit. Zvu vás totiž na 4. otvovické burčákobraní. Jak už jsem říkal, sobota 12. opakování Matka moudrosti a u tohohle z toho se to vyplatí opakovat. Od 14. do půlnoci v hospůdce Koupaliště v Otvovicích. Víno, burčák, dobroty z grilu, čeká vás i hudební doprovod, to je jasný, a večer potom koncert skupiny Typ. Tak se nechte pozvat a hlavně poznávejte.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
2: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

Za pár minut tady bude 17. hodina, když už jsme u toho letopočtu, protože tohle byly činasky a 1970, tak se pojďme podívat do kalendáře. Dneska to stojí za to, protože třeba dneska, tedy 8. září v roce 66, měl v Americe premiéru seriál Star Trek, což je jediný seriál, ze kterého jsem nikdy, nebo ne jediný, ale jeden z mála, ze kterého jsem nikdy neviděl ani díl, protože mi to prostě nezaujalo nic. Dnešek je tím pádem každopádně dnem Star Treku. Tady je asi pozdrav, to je toho Žijte dlouho a blaze. Já se vždycky v souvislosti s tím vzpomenu na jiný seriál a na ten se teda dívám docela pravidelně, Teorii velkého třesku, a to je prostě úplně o něčem jiným. Každopádně, kdybyste náhodou chtěli dneska zabloudit do kalendáře, hledali něco velmi netypického, tak dneska pozor, a to byste možná mohli využít, slavíme taky den odpuštění. Tak jestli máte komu a co, můžete to zkusit.

Král Richard I, přezdívaný Richard Lví srdce. V roce 1841 přišel na svět jeden z nejznámějších Čechů světa, hudební skladatel Antonín Dvořák. Zemřel roku 1904. Ročník 1925 je herec Peter Sellers, známý hlavně jako komisař Kluzo. Roku 1960 spatřil světlo světa David Steele s Funny Uncannibals. Tento den v roce 1900 zahynulo v americkém Texasu při hurikánu 6 000 lidí. 8. září 1920 začala fungovat letecká pošta. První trasa vedla z New Yorku do San Franciska. Narozeniny od roku 1979 tento den slaví také

0: Fučík. Ve stejný den na svět přišel herec Václav Postránecký.
1: Kluci, houpej a neplinkej se. Nevidíš, že tady oba pracujeme?
0: O dva roky mladší je baskytarista skupiny ELO Kelly Grokat. Roku 1504 byla ve Florencii odhalena proslulá Michelangelova socha Davida. Tento den roku 1921 byla v Atlantic City první americkou mis dekorována Margaret Cormier.
2: Relax. Relax Radio.

0: Auto Kladno. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 400 vozů na jednom místě. www.aaauto.cz.
1: Relax Radio.
2: 17 hodin a 1 minuta k tomu.
3: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
1: Relax Radio.
4: Počasí, časí.
2: Tak doufám, že jste si užili ten dnešní relativně teplý den a skoro letní počasí, protože zítra se zatáhne, přidá se deštík anebo přehánky, maxima budou rozhodně nižší než dnes, od 21 do 24 stupňů Celsia. A ještě muzika, která nás čeká, Lilywood, The Prick a Robin Schulz, Prayer in Sea. Byla jenom taková jako lehká ochutnávka, abyste věděli, na co se těšit mezi 17. a 18. hodinou.
1: Relax Radio.
5: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
6: Relax.

0: 8 minut po 17. hodině, tohle to byla takhle. Řekl bych, že to je další aspirant na novinky ve středu do hit parády. K tomu jsem chtěl ještě připomenout, že to je Alex Warren, to je docela důležitá informace, až to budete hledat na www.radio-relax.cz. Proto, abyste mohli dát třeba téhleté skladbě hlas, ale ne ještě dneska, to ne. Vydržte do středy, můj tip je, že se to v Relaxádě určitě objeví. Stejně se jako už za pár minut objeví ve vysílání anketa Relax v ulicích a dneska si tak trošku osvěžíme vaše znalosti o metru, ale to jako já do toho nejdu, protože já vím akorát, že máme trochu a to je všechno. A ještě donedávna jsem si chtěl tak jako lupat takový ty lísky před vchodem dolů na ty jezdící schody. Jo. Ono už se to dělá trošku jinak, no to je jedno. Takže za chvíli do metra, teď jedeme dál.
1: Relax Radio.
2: Aleš Schwarz.
1: Aleš Schwarz. Relax.
2: Relax Radio.

0: 4 minutky po čtvrt na 6 a už tady trošičku jako stylově žmoulám ruce lístek do metra. To z toho důvodu, že se půjdeme podívat do toho pražského a otázka, kterou jsme vám položili na ulicích, byla celkem jasně daná. Jaká trasa pražského metra se začala stavět a byla i zprovozněna jako první? Sválně, co jste říkali? Tak nějak se nám to nechce spustit, tak snad teď. Uvidíme, jdeme na to.
1: Relax v ulici.
0: A je to tady.
2: Nevím, nejsem Pražák, takže si typnu tak jakože asi žlutá.
3: První, no, bylo to Bčko nebo Ačko? Těžko říct.
4: Jako první se myslím začala stavět trasa C.
5: Při Ačko, metro A.
2: Bčko.
3: Asi Ačko jako A.
6: První se prosím začala trasa C.
3: Nejčastěji jsem se dělá Bčkem, říkám Bčko, netuším.
7: Jako první začalo asi stavět Ačko, bych řekl.
8: Teoreticky Ačko, asi. Ale ono to určitě tak nebude, ono to bude Cčko.
0: Je to přesně tak, jako první se začala stavět trasa C, první úsek mezi stanicemi Florence, tehdy se už jmenovala Sokolovská a Kačerov, byl zprovozněn v roce, neuvěřitelný, 1974. Ačko bylo zprovozněno o 4 roky později, v 78. Trasa B pak v roce 1985.

0: Dny města Kladna jsou tady. Od 11. do 13. září se sletiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk Pak Pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: Je minuta po půl šesté, už za chvilinku se podíváme na dálnice, teď ale ještě stále Mando Diao, Dance with Somebody a k tomu navrch tady mám jeden zajímavý závod, to je taková jakoby poslední perlička, kterou jsem tady našel na netu a je to suché veslování, ono to je takový trošku zavádějící, o co jde, je to závod lodí, který se ovšem koná, pozor, je to na suchém korytě řeky. Tradice vznikla v Alice Springs, kde řeka Todd většinu času vysychá, to znamená je suchá bez vody. Nicméně místní recesisty to tak trošičku inspirovalo a rozhodli se, že udělají si prostě závod těch svých regat. Proč ne? Vypadá to tak, že oni vlastně před sebou a za sebou nesou konstrukci připomínající loď a běží vlastně po písku, což je koryto té řeky. Mají vymezenou nějakou vzdálenost, asi ne moc malou, protože jsem viděl fotku, jak vypadá vítěz, ten vypadal teda fakt hrozně. Navíc je to v Austrálii, takže budíš. Každopádně je to, má to hodně diváků a paradoxně má to docela i dost soutěžících. Jako co se týče vítězích časů a tak dále, to jsem asi dál neskoumal, ale přijde mi to jako fakt hodně trhlej nápad.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Tak a je to tady. Pojďme na Pražský okruh, konkrétně na exit 26 ve směru na D7. Tam se stala dopravní nehoda, je tam neprůjezdná, ale pozor, krajnice, to znamená ten odstavný pruh. Jsou tam dvě havarovaný vozidla, nicméně počítejte s tím, že v místě se můžou tvořit kolony. Ostatně teď je zrovna doba, kdy se ty kolony budou na Pražském okruhu tvořit celkem normálně. Konkrétně od 14. do 18. kilometru ve směru na Ruzyň, tedy na D7, je dokonce kolona až 3-kilometrová. Koukal jsem se na nějaký kamery, je to většinou pravý jízdní pruh, to znamená kamiony, a ten levej, ne že by byl vyloženě průjezdný, to ne, ale aspoň se trošku hejbe. Takže přeju vám hodně štěstí. A v opačném směru na D1 je to 4-kilometrový zhruba od 22. do 18. kilometru. Odborníci na dopravu vždycky říkají, úderem 18. by se to mělo zase trošičku rozjet. Tak s ním počítejte a přeju vám šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Blížíme se k 18. hodině, to znamená ještě nějakých 7 minutek a jsme tam. A teď já takhle nevím, možná už si většina z vás třeba kafe takhle před večeří nebo vůbec před večerem nedává, protože máte strach z toho, že byste neusnuli. Já si celkem pravidelně dávám, chystám se na to každou minutou, myslím si, že za chvíli doběhnu, ale přečetl jsem si tady, že ke kávě, pozor, je ideální pít pokaždé ze stejného hrnku, pokud vám tedy chutná. Protože káva prý může mít úplně jinou chuť, když ji pijeme z jiného hrnku. To je to, co já se tady furt dohaduju v rádiu, když mi tady berou hrnek a vždycky vám si jiný a tak dále. To není to prý jenom psychologický trik. Tvar, velikost a materiál toho hrnku ovlivňují teplotu, vůni i způsob, jak ten nápoj vnímáme. A to je vlastně jako takový odborný výklad. Takže mám to v ruce, připravím to na zítra a jakmile mi šáhnu na hrnek, tak jim je urazím.
1: Relax Radio.
2: Kaleidoskop s Alešem.
1: Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.
3: Relax.

0: Je tady úterní večer, tedy 18. hodina.
1: STK Slaný, to jsou pravidelné technické prohlídky, měření emisí a evidenční kontroly pro vaše vozidlo za každého počasí. STK Slaný, více na www.terry.cz.
2: Relax Radio. Časí.
0: Zítra si podle meteo odborníků nemůžeme počítat s takhle příjemným dnem jako dnes. Mělo by se zatáhnout, postupně se prý přidá déšť anebo přehánky. Maxima budou nižší než dneska, 21 až 24 stupňů. Tak snad vám to moc neskazilo náladu. Každopádně pokud ano, tak snad vám ji napraví další muzika. Třeba Nickelback, How You Made Me.

0: Když si otevřete stránky www.radio-relax.cz, najdete tam spoustu věcí, jednak různé pozvánky, jednak zajímavosti ze světa hudby, pak tam, když už jsme u té hudby, narazíte i na žebříček naší relaxácký hitparády, to znamená místo, kde můžete hlasovat, no a pak tam můžete najít ještě třeba spoustu dalších věcí, které se tam, jo, na to nesmím zapomenout, kvůli tomu to vlastně říkám. Nezapomeňte, že tam máme pejsko stránku, to není úplně obvyklý, a tam máme psí útulky, který tam mají pejsky, který třeba eventuálně by mohli vám dělat doma společnost, takže asi tak. No a když už jsem mluvil o té relaxádě, je dobrý vědět, pro co můžeme hlasovat.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relaxádio. Největší hity pro tento týden. Třetí místo.
2: Blanka, je, yeah, jeo. Yeah.

0: Lucas and Steve All I Know.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rády.

0: taková hodně tematická písnička, by se dalo říct. Tak jsem si tak jako vyhledal tady, jak jsme na tom s tím milostným životem. 60% Čechů je prý spokojený s milostným životem. Světový průměr je někde okolo těch 60%, protože Tajsko to je nejvejš, ty mají 86%. V Japonsku je to někde na 51 bodech, tedy na 51%, tak nic moc. Češi mají tak jako zhruba světový průměr, ani milostná katastrofa, ani tedy národ Romeu, jak je to vidět. Co se týče takových těch faktů zajímavých, 7 z 10 Čechů žije ve vztahu. Podle průzkumu, který je teda pravda rok a půl starý, bylo 37% lidí v manželství, 26% ve vážném partnerském vztahu a dalších 6% v nezávazném vztahu. Češi věří na manželství jako důkaz lásky, 63% souhlasilo s tvrzením, že manželství je důkazem lásky. Současně s tím, ale 73% říká, že ke spokojenému vztahu žádný papír nepotřebujete. No tak, pak si vyberte.
1: Relax Radio. Největší hity 90. let.

0: Je přesně 6:30 na Relaxu Monrose a Shame. Půjdeme dál, když jsme se pustili do toho tématu plného lásky, to znamená partneři, manželství, nevěry a tak dále. Tak bych asi zůstal u toho, jaké to je, nebo jak se dá najít partner, protože my Češi to považujeme prý podle statistik a podle průzkumu agentury Stenmark za relativně těžké, protože více než 4/5 lidí si myslí, že právě je to docela, nebo takhle, že nově poznávat v těch aplikacích už to není tak lákavé a hlavně je to takové nejisté, že úplně nejjednodušší je, když ho poznáváte přes známé anebo v práci. Seznamky používáme, ale pořád jim úplně nevěříme. V tom průzkumu někde mezi 8000 Čechy uvedlo 40% lidí, že využívají seznamovací aplikace, to je jasný, jak máme to po ruce, ale je to spíš takový jako na kukačku. Nejpreferovanější způsob seznámení ale pořád zůstává bar, případně hospoda.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: zimní zahrady CR Sklo. Zřejmě celkem slušný oddíl. Tým profíků, co se nezastaví před ničím. CR Sklo. Top kvalita, top cena. Český výrobce zimních zahrad, pergol a teras. CR Sklo. To chceš. www.crsklo.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A excelent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.

životem prý spokojená. Mimochodem 74% Čechů se někdy setkalo s nevěrou, čemu se teda pravda ani tak moc jako člověk nediví. Většina Čechů je se svým vztahem spokojená a v takovém reprezentativním průzkumu z roku 24 označila většina lidí žijících v páru svůj vztah za šťastný. To mi živě připomíná tu známou scénu z filmu, ale já vůbec nejsem šťastný, ale seš. Zajímavý je, že pozor, mezi lidma, který byli bez vztahu, je jenom asi desetina, která aktivně hledala partnera. To by mě taky docela zajímalo, proč. Co se týče takovéto první místo na rande, to trošku odbočujem, tak když nám zbyde čas, necháme si to ještě do konce.

0: Pár minut před 19. hodinou na relaxu Pink. De facto už to tak nějak pomalinko, ale jestli tlačíme do finále. Já si tak jako vzpomínám, není to tak dlouho, co jsem o Pink někde četl, že ona je ve své podstatě, protože já nevím, jestli víte, jak vypadá, ona je taková dračice, jo, ale že ve své podstatě, a to tak většinou i bejvá, hodně romantická duše. Takže by se celkem hodila do našeho takového toho statistického průzkumu, ze kterého vám v podstatě asi teď řeknu úplně poslední informaci, která by možná někoho z vás mohla ještě naladit, protože venku je nádherně, takhle, ještě, na mě ještě teplo, ale relativně je tam příjemně a podle 70% Čechů považujeme za ideální místo, a teď to přijde, pro první rande přírodu. Takže jestli třeba jste se rozhodovali až do teďka, jestli pozvat nebo ne, klidně to zkuste, spadnete do většiny a já doufám, že se vám hlavně bude dařit. Když vás někdo pozve na procházku do lesa, možná to totiž není jenom proto, že chce ten čerstvý vzduch.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio. Relax.

0: 19 hodin a 1 minuta navrch.
1: Relax Radio.
0: Před chvílí jsem vás lákal, běžte se projít nebo běžte někam na rande, protože zítra už takhle hezky nebude. Zítra se totiž zatáhne, alespoň podle meteorologů, postupně se přidá i deštík nebo přehánky. Maxima budou rozhodně nižší než dnes, 21 až 24 stupňů Celsia. A ještě poslední porce muziky, kterou vám nabídnu na čas mezi 19. a 20. finští Rasmus. Do hodiny vás ale uvede Ava Max a hned potom Five a Post Malone. Potom přijdou Rasmus a na ty já se hodně těším. Ty už si ale poslechnu po cestě domů.

0: Od 11. do 13. září se s letiště promění v centrum hudby, zábavy a skvělé atmosféry. Vstupenky na sobotní program jsou vyprodané, ale o zábavu nebude nouze ani v pátek a v neděli, kdy je vstup zdarma. Těšit se můžete třeba na Street 69, Patejdl Original Band, podcast Puk pak pivo s Jakubem Voráčkem, autogramiádu Rytířů Kladno, vystoupení Jakuba Děkana nebo Bena Kristova. 11. až 13. září, Městský stadion Sletiště a Dny města Kladna. Více na www.dnyměsta.cz.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Relax Radio. Relax. Relax Radio.
7: Relax Radio.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: Express Radio.
1: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8

výročí pro dnešní den. Dnes je 9. září. Tento den roku 1585 se narodil kardinál Richelieu. Francouzský ministerský předseda zemřel o 57 let později. Roku 1941 se narodil americký soulový zpěvák Otis Redding. Psal se rok 1850, když začala i Kalifornie patřit do americké unie. Stala se 31. státem. Ten samý den i rok vznikly státy Nové Mexiko a Utah. Tento den roku 1952 přišel na svět v Anglii Dave Stewart z kapely Eurythmics. Rok před ním americký herec Michael Keaton, kromě jiných také představitel Batmana. Další slavný herec, tentokrát Brit Hugh Grant, se narodil roku 1960. Jeho americký kolega Adam Sandler je také dnešním oslavencem. Na svět přišel roku 1966. Ročník 1970 je v Kalifornii narozená zpěvačka Macy Gray. Roku 1828 se narodil ruský spisovatel, dramatik a myslitel Lev Nikolajevič Tolstoj. Zemřel v roce 1910. Další Rus, tentokrát vojenský pilot Piotr Nikolajevič Něstěrov, provedl jako první na světě tento den looping. Roku 1966 John Lennon poprvé potkal v galerii svoji budoucí manželku Yoko Ono. Na oslavu jejich pětiletého vztahu vydal roku 1971 svoje nejslavnější solové album Imagine. Roku 1950 byl poprvé v americké televizi použit předtočený smích. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.